od zvláštní situaci. Ztratil se cvičení kocour Mourek. Pohřešovaný život Čech je velikosti dospělé, barvy mourovaté.